Európában Vissert hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicírani servery, registrácia doména. Iza Svega stojí vlastitý data center u Bosny i Hercegoviny.